0: the child, bless thee and keep thee forever.
1: Celý víkend neketáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.